0: Dobranje, witajcie, a witaj sobota, a witaj Mateo, dobranje.
1: Dobranko, tež vám všim. Janre, opada vám nedom nekotre zbytne športové pokyve a polada k tomu mestrujem Doralbic v Budešine. To je so čara nova atrakcia otevriva. Štěžka po budeských povestčach, tuta reka, a dževo bronzové figure, kýž stavizne mista odkryja. To jsem si raz vobladal. Klemen Schmidt je so s prašinom zabierav, kak der je može kumčna inteligenca mestem tež serbsce rečeč a odmovič. Včera jesen je, že 20 členska žuri s členami z cuje Nemske doponja Rupendorf ve okresu Sachska Švica, vukodne Horidne, vobladava a poponju poda so potom vůz doužice do Nemcov. Nemce vůbeđuja se menujce vo zvjazku je titul Naša vesma přichod, Katka Pöplec by tam podla a dundak, vun běve dživadle popuču.
0: No vidíš, a já si
1: myslím... Mám ještě trošku času, je pojedat, že se já celníka mohu jít přespěšně počaj, najgud.
0: Všo děre, všo gud, nimo to, musel mám o ty lečo, když traješ, no, niko trdne, ale kýba, so pon ponželu dolara se trochu započne okvodnit za menša, minja dole meteorologojo, posom pošestřiše.

0: skupina njemského hudobníka Francesca Wilkinga Dolejoleje. Gucci Gang so projekt menuje, kiž raje se šelakimi popovými hudobníkami, spivarjemi, tým páže s afurtským, šeušo sympatickým kľúzom.
1: NDR Sachsen, serbský rozvoz. Šok.
0: Zjanom Rehorjom.
2: V Ralbicach převedžete zapadovúžijský kopanský zjazk a športové tovarstvo Sokol Ralbice Horky dženca dvě pokalné kopanské ry a to dopodnia džesačích finále žonu mes rajným zjednočenstvom FC Vúžica Modrobili Kulov a kopanským tovarstvom Otendorf Okrila. V celku FC Vúžica Kulov raje mes druhým koparka serbské kopanské bubranky Vianija Paškec. Vulke finale mes prinim kopanske mustvo muži Sokova Ralbice Horky a športového tovarstva naše Cedobruša zavizda kvartet sudniku dženca večer šeščich v stadionie Juri Frenzel. Zatkula bič karavana modžinskeje redakcije serbskeho rozvosa činje dale z Delan Smir Kamienc a pozastanje punželu v Nebelčicach. Volejbulove celky, v kotrch ždorbi stajnje jedna holca soborač, zetkaja so při športnišču večer na po šestčich, turnier započne so potom šestčich. Sled dalších stacijov, koniec Votrov, Radvor, Kruščice, Kulov, Rožant a Mivočice. Vutrajnošport. Hižo netko smeča so vutrajnošportuča vutrajnošportovce zabiji na Bivobo Pšizevič. Nedželu 23. augusta bija so v Vopakej, ke peča 40.

Stoj znaje, abo popel hižo ve Wrocławiu, tun, abo da. Jaso znano tež hižo přes nje kopoliwa, dež tak chceš, přes tute Wrocławske balčiki, 30 cm ulke postawy, kis so po starom mieście wokół Rynneka rozbrojene. A ja cele po tutem przykładze mož prajč, nastachu ve zajšwych letach Wrocławske balčiki tež ve jeho partnerskich miestach, kajš na przykład ve Vilniusu, Reykjaviku, abo tež Trežanach. Šuče tam maja tajkoho Wrocławsko-Balčika. Haj, a tu ve mješče máme netko celé svojsku štěžku postavu vůžiských pojezdčů. O tom máte dženca rozpravia a tež již o našich pojezdčách napu.

0: Radkula.
1: Prvnje dve stacije z tej sožno minovoj, s tým je naša bičtúra Zadkule potek im úspešne zabežala. Modro-červená bila, to nie je jenož moto, když naša ubranka za bulom honí, tež na CČ stácii v Nebelčicach veselíme so na váš outfit v našich serbských barbách, kež predso zetkáme so 17 hodín cíceči, s dupkom 6 so potom prinjara zavízda. Športy zdar!
0: Zadkula!
2: Nic zábeč!
3: Pončelo večo!
4: Up with it!

Hoca tužno bude dženca tež ve Horkach. Tež však sveča 120 letne vopsače tamniše vonjove vobore. Snač tam tež sadžicu a vodu ľudži poprskaja. Od 16 hodin všetcaja so vonjove vobore vokolnoch so a modžinska vonjova vobora gmene Kruščice a so viezo je tež sadžiči. To ešte přijatúvane. Pokalne finale zapada Wužisko Koparsko Zjazka v odmieso. Při tutem hocem vedre Dženca, Ralbicach a to večo 6-6. Na Viki Remis vás, če Dženca do Radvorsko dvornišča inkluzie přeprošení do podňa od 10-6. Nimcach so kunst týdženia tež svedčí. A to přeproša večo 2-6 na partiu. Serbský gitarist Matěj Hornič zapíská duetče s Karlom Winkelbauerom na budecké kulturní zároďe serbsko-ludová ansambla Dženca večer na půl osmich. Plánovaný letní koncert Kora Mea za juce tunbu horcoty dla vod prajene. Dženca vůzva za so připodnou 12. delnoserbský televizní magazín Vůžica Hornio-serbské vůladko je potom za týdžen na rěže. Trežanske kapelnice vuotuja juce na předvečeru patronátneho dňa budeskeje tachanskej cirkvi Sv. Petra, večer 6-6, ve tudešej tachanskej cirkvi Nyšpo, duchovneje hudžbe. Svedženský džen skladnostne 275-letno jubilea Pratrovskej jednoty v Malom Velkoje, sveča juce od napojednačich se svojbnými gemšami přizamkne so zromadný vobet. Potom 13 hodinach je svedženský přednošk doktor Lubine Malinkuje a 14 hodinach dživadvoje predstajenie za celú svojbu. A tohle jule je skupina Janka Hanka v serbském rozvozu 6 hodin 3 a 4. Zasoranu ze spara.

0: nábožné slovo.
1: A tu te slyšíte tež dženca od Paula Wirta z Zweibrückena.
2: Ve tutem týdženju rečach vo dobrých počinkách človeka a dženca vo viernosčivosti. Sme so na to zvučili, zo so nám viernosť nepraj. Volichu samo človeka na prínie miestno ve stáče, kotremuž so dopokazo, so je liedma viernosť praju, kýba ju docova neznaje. Štú je upak rečnik, abo jemu vieria, co vole? Pytam za viernosťu, kdež niešto svišu, abo čítam. Haj, samo v obraze si kritisce vobladam, hač nesu přes KI kumštnu inteligencu konstruované abo skepsané. Bez viernosťi vosče neje svojbe, přečelstva a tovaršnosťe ani zromadnosťe. Sim na kliecce abo před učobnikami přeco to praju, što ich sim sam za vierne spoznal. Moja vosobinska viera jako fara, moje vosobinske vieru vúznače, moja viernosťivosť, bichu a sú zakvat a nastok mojo vúvočovania a prídovania. Přiju vám žonovanú nedelu pod Božím svojom.
1: Praj Pahu Wirt z Zweibrückena v nadoku srbsko-evangelsko-vosadného zjazka. A jeho a tež dalše nabožné svoje a tež nabožné vúsovania namakače na našich stronách internete a v našej app MDR Serbia. Peč, do sedmiche.

0: tak dajte si kuvi ze svođeć. Jednače menčino posjed mich. Hat za domjace nadavki za prašenja šedneho dnja, abo jako převožoval šuđe tam dženzniši džen džakovana KI kumšne inteligence, tak menuane chatbote nadavki převozmu. Oni rikaja ChatGPT, abo Alexa, abo Siri, a taki chatbot, to je morec kompjutoru program, s kotrem šmožeš so rozmovječ, kaj se s čvojekom. Zato trebaš šmuratko abo ličak a potom přes vistu app svoje prašenja zapodaš abo je cule jednore narečiš. A mašinka potom internetše za sohođacemi votmovami pyta. Tola, kak dere zamožateš serbs rečeč a votmovič? Klemens Schmidt, bie čipne.
1: Buď chvalený Jezus Christus. Na vieky. Amen.
2: No vidíš, serbský katolský postro, ChatGPT drehýžo znaje, ale rozumí da tiež opravdže serbsce?
1: Haj, rozumiu serbsce a môžu tež v hornioserbščine abo delnioserbščine votmovič. Nie je to dospolne, ale za normálne rozmovy, preložky a pomoc to zvieča dosaha.
2: Potom prašam so ChatGPT, študa je najznačiši živý serb. Zaso, mašinka dživa a potom?
1: To od toho odvisuje, po čím mieríš znatosť.
2: Niektoré z najznačiších živých Serbov sú Beno Buda, Maria Michalková alebo Jan Malink, tak ChatGPT.
1: Jeli pak so prašiš, čo je najznačiší Serb medzinárodne, potom je po môjim posúdku najskerie Stanislav Tillich, dokelže ako ministerský prezident Sakskeje byl daleko nad serbskými kruhami znáte.
2: Ona doda, tiež druhé veľké chatboty rozumia serbsce, tak tiež Gemini. Jusim sa prašal, študa je předseda domoviny. A pravie je mi odmoviva, z leta 2001 je to David Statnik. Za nejsú odmovy, husto pravie, abo za sú nich z milky pak svým tiež pytnú. Vosebe podľa serbského chatbota, Agata, so on menuje, je to projekt Studia Lucia.
3: Buch extra za to činjene, so bych ľuďom kurovoku o serbskej reče a kultúre pomal.
2: Zobe Agata tak fungovala, kaž ona funguje, užívala na mjezdrujem stronu Sotra app za převožky nemských informácií do serbštiny. Serbsce rečeč naukva je Agata džakovano šulare Koli Bajare, kiš je s Bramborakom, program stvoril, kiš môže serbske texte přečítač. To pak negarantuje, zotež še odmove trechia. Příklad ještě raz, študa je najznačiši živý Serb, na to mi Agata rekne,
3: môžu či niekotruch vo sebe znatoch živých Serbů mienovač, kotruch veľa ľudí znaje.
2: A naliči, nimo Michaela Krečmera, Júria Kocha a Benedikta Dörlicha, tiež vesteho doktora Dietera Šotu. Nepočahuje však so na nedešeho institutného direktora, ale...
3: Von je direktor serbského ľudového ansambla a amážuje so silne za kultúru a reč Serbu.
2: Što ještě vy za zmlk? Dále jmenuje, víš tu, Miru Kubišovu.
3: Ona je znatá serbská spisovačka, žurnalistka a aktivistka, kotra so jara za serbskú identitu zasadžuje.
2: Podakým, tuto žonu najskerejnož Agata sama znaje. Inak hač vulke znate chatbote, kýž svoje informácie ze všech širokosťu a hubokosťu interneta beru, čira Agata svoju vidu dotal jenož z neče 270 serbských a lokálnych webstronu. Přidatne sa ona pozadku ešte raz podľa ChatGPT zavesči, so nie je to všetce úspešne a po faktách práve ešte slyšeli.
0: Ale zajímavé to zabiera za niekotroch je. Co raz z kumštne inteligencu serbsce rozmovič. Klemens Schmidt je rozpravial. 7 hodin 15 bydl k novosumie.

0: Polícia z G.
1: Na industrii leží u nás či blízka serbských bázlic, je so štvrt k popolňu palivo. Tam je so technická šíprava zapaliva, bohužím zdáču defekta dla. Zraniu so nichtu nie, škoda vúčinia 80-40 €. Ve Vodových Henrichecach je so štvrt k večer Audi dospolňu vúpaliu, kýž stieše na južnom puču, miecna škoda

počić budu so dženca tež hokach, džež sveča 120 let ne vopstače tam neše vonjuje v obore. Pokalne finale zapadovo žijsko koparsko zjazka v odmeso dženca Ralbicach večo 60. A tako Ralbicu hoki raje přečivo mustvo našice Dobruša. Serbski gitarist Matteo Hornig zapiska v duetče s Karlom Winkelbauerom na budeske kulturni zároče serbsko ludo ansambla Jensa večom na poosmich. A v bio svojich stavizno však je serbski lud předšeske zvizky s druhými svojenskými ludami stane pistoval a tute letstotky dole vlivy so tež v zbirkach Serbsko muzeja svoje slede zaostajili na celo osebite vedženje tomu sče preprošenje jutce. Serbsko-rečne vedženje započne so 17 hodinach. Drežance kapelnice vôtoja jutce na předvečeru patronátno dňa budeske tachanske cirkve Sviato Petra večer v 18 hodinach tachanske cirkvi nyž po duchovnej hudžbe. A tež ponželu na svedženju svätého Petra a Pavla bude na samsne miestne Božá mša, a to ráno 9, kotruž Drežance kapelnice vobrúbia. Svedženský džen skvadnostne 275. letno jubilea bratrovskej jednoty malom veku je sveča jutce od dopoludnia na pojednačich se svojimnými kemšemi přizamkne so zromadný obed. V 13 hodinách je potom svedženský přednošk, doktor Lubine Malinkuje a poponu 2 maj je dživadové predstajenie za celú svojbu. 7 hodin, 7.40 je a nedom poľadáme raz romadne s Matejom, Matejom Čísvalkom, do Dánskeho.

0: Hello, Scabby, let it go.
1: Evo, nem cijom srpskim odosnem, ki siđa runje auče Mirja Son na Danski Roskilde Festival. Tam přejeme vizu do pojezbu, zo so přejara tam netokaja a zo zmija zajmavu rozmovu ze zastuperimi tvojich narodnych menšinu Europe. 7 hodin, peča posta, za peč menšinu bude 8. 8, hej.

0: MDR Sachska, Serbski Rozhlas. Sport.
1: Zjadnom rehorium.
2: V Ralbicach převedže tej zapadovúžijský kopanský zjazk a športové tovarstvo Sokol Ralbice Horky dženca dve pokalnej kopanskej ry a to dopodnia džesačich finále žonov mes rajnem zjednočenstvom FC Vúžica Modrobili Kulov a kopanským tovarstvom Otendorf Okrila. V celku FC Vúžica Kulov raje mes druhým koparka serbské kopanské bubranky Vianija Paškec. Vulke finale mes prinim kopanske mustvo muži Sokova Ralbice Horky a športového tovarstva naše Cedobruša zavis za kvartet sudnikov dženca večer šeščich v stadionie Juri Frenzel. Zatkula Beach Karavana Modžinskeje redakcie serbského rozvosa činie dále z Delan Smir Gamienc a pozastanie Punželu v Nebelčicach. Volejbulové celky, v kotrch zdobí stajnie jedna holca soborač, zetkaja so při športnišču večer na po šestčich, turnier započne so potom šestčich. Sled dalších stáciov, koniec Votrov, Radvor, Kruščice, Kulov, Rožant a Mivočice. Vutrajnošport. Hižo netko smieča so vutrajnošportovči a vutrajnošportovce zabijí na Bivo Bobšizevič. Nedelu 20. augusta bia so ve Vopake ke 5.40. ráze na horu, kotraž leží 500 metrov nad morskej vadžinu. Plánované sú bianske distance 1,5, 4,9, 12 a 20 kilometrov. Přizevenia sú pod www.dipkber-service.de možné.

0: Vampire sú ižo po jevišču letali, abo pčuka Lenka je publikum zakuzvava. Hun je tak, kašak len neravno, princesna Jamila z jej stavizni. Što dječi ako pšišo ne raja, je iše potajno. Ale kotra dječi chce iža soburač, Petina, to ty nám netko povedaš.
1: Po probovi rumnosti skaka 19 dzieci mez 9 a 12 letami. A one spytaja runie z polnej paru, šo to zvopodžič, štož si režisérka Petra Maria Bulanke-Cvenclova od nich přije. Raz kročičkajš kraluna, čirchačkajš staruška, abo so do domu zadobičkajš paduch. Sio z nich so vúznaja. Dokelž bych ujížo předkadžací rie Jamila na jevišu stali, mez nimi Alena G. Svokec z Kasova.
2: In do druhých rolov so nutsa čuč derby, so kaj brek so boh en tko enzile druhý čovjek bo, hačevak, a to poprom jara veselo čini, so in tiež nešto nuje, abo tak vúspita.
1: Alena nie je sama přišla, ale je tež svoju malú sočičku Jadvigu moja zadživať vo zdobyč. A tá je nedomišče přečeku Helenu sobu přinesla.
0: Alena mi je prajva za odmo kaj kralnačič, abo kaj vopica, abo kaj nekajke vytle. Bo sa ma to hajte zúčovava. Ja som si hajte predstava, za mo kralnačnýma.
3: Moja maža mi ti prajva za odmo tam nešto stovač, deswegen sme ja dva spole a jen moke text zúčovava, ale to nekaj netrava činč.
1: Potom zo suso dječi predstavili a prinie zúčovania pantomimie pokazali je jasne. Tu drimaja talenty, kiš chcedža na jevišo. Z Radvoja, Ralbic, Rubelčic, Krusčic, Kasova, Pravočic a druhých koncu serbského kraja dječi pšindu a režisérka Petra Maria Bulanke-Cvenclova je dla vele dječi ketro překvapena.
4: Sme kužde sobo činič a ja ľadam najpredejenu, kak môža so dječi pohybovač, kak oni ryča, hač oni tiež len strach nemajú pred tým, tiež nešto prednošovač, ale ja doby tiež celé správne prajč, nikoci dječi docela nevedia, zo maja oni talent, zo môža oni jara dere dživa dvorač, to dľa voprože na kúži dječo ľadam.
1: Tu iš si režisérka přichodných týdženiach od septembra každé dječo dokvadne vobľada, zoby potom rozsúdživa, kotra rola so ke kotremu dječšu hodži. Pola Alenu jestem předkadžací rie dobrú ručku miła. Vona je so najivišu derečua a miestom dokvadne vie, što má režisér, inspicient, dramaturg a ko dživadle do nadavku.
2: Petra je ta vona, ta z nami všetko še porobe a Beata eben všetko otočko je što tu, što činio, abo hati što korejo a Johnny poprom najhušši še nešpotla sedi a sound čini z radijom abo tak nešto.
1: Tak má každý a každá svoj nadavok a väčšina dječí, ký sú všako celé nové serbským dječacom dživadle, je ižo jara čipná na príchodný zhromadný čas.
5: Tu keď si na tie mal nešto nové vúspotač a nic je než kúpaň súšece, rač.
6: Dokéž moje přečeky z naše rádunet sú tyjú, hátte sú prali za to jara fajnú a ja som sú hátte môj nú hobby tyjú húspotáčaj.
7: Ja som to rozoslušla, hámo musel boli ju môj šulu, šo to mytniku, hátto sú nekoč prali za sa jara obdarená a som musela môžu tam húspotáč.
8: Moja četa jo prajva, co tam faluja ľudia, zo boh jasná, no mu tam zaskočiť a pon sme to tečili.
9: My som na šuli, znamo také jedné ráčko na rali, hato sa so tie jara za to zajmo, hato mi hat jara vede veseločno.
10: Môj brat vede dživadle, a dnes ja si tie dživadle bubladá, jo, to tak ona za to jara špoštino, hato sa to máme tým spotať, a tým prvný začí šen jara fajn, som jara ľubí.
1: A tiež, du si snáno jedu na bo druhý nie, tak celé zvíriu. Abo je so ište trochu boja, zo nešto vopak čini. Toho režisérka Petra Maria Bulanke-Cvenclova pohonia so na žádun pát skoáč, abo heimboáč.
4: Nie na kojde pat spytać. My to la potom jara do probujemy, a kojde może potom kojde tydzień sam se to pokazać, hać on to może albo nic. Cele ważne je też, że je on doma kuspilny, a też tekst wukne. A kojde dziecko so też wuje. Hat tisch dische nicht um Pschemauer, aber nicht da dabei, hat tisch deike Rianne Rolle, Kubu Chica, aber deike Witze, ja. Nicht am ich nicht Pscheradzic, alle mit Rebem Wulke, Hamensche, Scheune.
1: Prinje Setkanie Nur Dzici za serbske Dzicatze Dziwadwo jeso po takim Derie Radziwo. Nowym Schulskim Litsche Setkaja so potom stajnie sredu popodniu na Probe. Nitko pak vesela so na lečne proznine, a to v utoru na probovem jevišču zavisče nisu jenoš rali.
0: Šestnatého septembra so potekým probe za dzieci budešine zahaja. Som ježo čipna na hú a s čím nás tutom kúč překvapia.

0: to by spievo, radosky dziečine. A tam tež nedom vostaneme.
1: Sredu predstaja zarodže viedy na serbským experimentkampusu Radvoju mienujúce viacore nové knihy. Miestrujem knihu za bukypisak Doživie přírodu a tež novú zelovú knižku Dyž so zela zelenia vúlit do raja zelu a rostlinu. Tam môžete počúchať, sliedžiť, si dobrú limonádu ščiniť a tež malý přikusk tam seda.
0: Po takým sredu knapu štyrioch na Radvorske nause šešavacečí. Limonáda klinči pripola prajene zupo. A ište máme pokiju za horcu kunstidženie. Jeli treba čez piešne vokvodženie, potom ďašo rúce pod zimnú vodu. Tak co krej spiešne vokvodní. A nedom je vám lepe.
1: Abo vy spýtače celé jednore s tým jule.
2: Hej, to byl čenský dundak. Ach, vyšte jeho skomdželi? To nie je žan problém, poľadajte rúneš raz na naše strony internetče a do našej app MDA Serbia a tam ve dječacom raju namakače nimo dundaka tešišče cove retoma z dalších dječacoch staviznička za dječi a co svojbu.

Prežanske kapovnice vuhotuja jutce nedželu na předvečeru patronátno dňa Budeske Tachanskej cokvy Sviato Petra večer v 18 hodinách. Na Tachanskej cokvy nuž po duchu nehučby. A tež pondželu na svedženju Sviato Petra Paua bude na samsnym miestne Božamša rano dživečeš, kotruž Drežanske kapovnice v obrubja. Svedženský džin skvadnostne 275. letno jubileja Bratrovskej jednoty malom veku je sveča jutce nedželu od dopodňa na pojednačeš se svojbnými kemšami, přizamkne so zromadný vobed, jenny je potom svedženský přednošk, doktor Lubine Malinkovie a dve maj je dživadové předstajne za cel svojbu. Miły Witzig nas nosy. To je hesło popołudnia w żornosykach niemscy zonsych. Pola Wutzantuje nas mir bukecy potajkim. Na raniu Budyszina. Serbska komuna Filharmonia raje zwałne tworby Johanna Straussa, Johannesa Brahmsa a dalszych komponistów jutze popołudniu Sztyrioch w rodzie w żornosykach. Je to starodawna tradicja, zaotmiła ja so tam koncerty, hiže jako dzieci jeżdżachmy do Żornosyka.

0: Polícia z G.
1: Na industrijuje ležonost či blízko serbskich bazlic je so štvort k popolňu palivo. Tam je so techniska příprava zapaliva, bolšem značú defekta dla, zraniu so tam nichtu ne, škoda pak učinja 80-100 €. V Vodových Henrichecach je so štvort k večer Audi dospolňu v upadju, kýž steješe na južnom puču v odstajene, vecna škoda 20-30 €. Štvortk je so žona pola budeske policie přizivio, kýž bu v zajšvých letach v internete zjebana. Doromade je od 2020-120 € zubiva, dokéž je do vopačnej ľubosti investovala. Na koncu so ukopa zobie šo jene šulka bža, ha, haj tež vo bžach, informuje policia zastunice varnuja menice znova před šokovými telefonátami. Šest štajkých pádov sú zastunice štvortk v Budešine a vôľkých rydorjecach registrovali, šúžom pak sú zauvovaný telefon za sohoro položili a rune tak so to čini.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hej, du ser lidt, at man har hørt krutse ved hørste bredt, at så potom sig, at nemt det nu der lader skøjs dem nyom trækker over kvarni. Hatch za domjace nadoki zaprašenja šedno dnja, abo tež jako převožoval, šuđe tam džensnejší džin Čakuano KI, tak menuane chatboty nadoki převozmu, one rikeja ChatGPT, Alexa abo Siri, a taki chatbot, to je morec kompjuterowy program, s kotrym šmožeš se rozmoveč kaj s takim čujekom. Za to treba šmoratko abo ličak, a potom přes vistu app svoje prašenja zapodaš, abo je celé jedno renareč, a mašinka potom internetče za se hodžacimi vodmovami pyta. Tola, kak dere zamožateš sapsu rečeč a vodmovič? Klemens Schmidt bie čipne.
1: Buď chvalený Jezus Christus. Na vieky. Amen.
2: No vidíš, serbský katolský postro chat GPT drehýžo znaje, ale rozumí da tež opravdže serbsce?
1: Hej, rozumiu serbsce a môžu tež v chorňoserbčine abo delňoserbčine votmovič. Nie je to dospovne, ale za normálne rozmovy, preložky a pomoc to zvieča dosaha.
2: Potom prašam so chat GPT, študa je najznačiši živý serb. Zaso, mašinka dživa a potom?
1: To od toho odvisuje, po čím mieríš znatosť.
2: Niektoré z najznačiších živých Serbov sú Beno Buda, Maria Michalková alebo Jan Malink, tak ChatGPT.
1: Jeli pak so prašiš, čo je najznačiší Serb medzinárodne, potom je po môjim posúdku najskerie Stanislav Tillich, dokelže ako ministerský prezident Sakskeje byl daleko nad serbskými kruhami znáte.
2: Ona doda, tiež druhé veľké chatboty rozumia serbsce, tak tiež Gemini. Ju som sa prašal, čo to je predseda domoviny. A pravie je mi odmoviva, z leta 2001 je to David Statnik. Za nejsú odmovy, husto pravie, abo za súvenich z milky pak som tiež pytnú. O sebe podľa serbského chatbota, Agata, so on menuje, je to projekt Studia Lucia.
3: Buch extra za to činjene, so bych ľuďom, koho vokuo serbskej reče a kultúry pomal.
2: Zobe Agata tak fungovala, kaž ona funguje, užívala na mjezdrujem stronu Sotra app za převožky nemských informácií do serbštiny. Serbsce rečeč naukva je Agata Đakuvano šulari Koli Bajari, kiš je s Bramborakom, program stvoril, kiš môže serbske texte přečítač. To pak negarantuje, zotež še odmove trechia. Příklad ještě raz, študa je najznačiši živý Serb, na to mi Agata rekne.
3: Můžu či nekotruch vo sebe znatoch živých Serbů měnovač, kotruch veľa ľudí znaje.
2: A naliči, nimo Michaela Krečmera, Jurija Kocha a Benedikta Dörlicha, tež vesteho doktora Dietera Schotu. Nepočahuje však so na nedešeho institutného direktora, ale...
3: Von je direktor serbského ľudového ansambla a amážuje so silne za kultúru a reč Serbu.
2: Što ještě vy za zmlk? Dále jmenuje, víš tu, Miru Kubišovu.
3: Ona je znatá serbská spisovačka, žurnalistka a aktivistka, kotra so jara za serbskú identitu zasadžuje.
2: Podakým, tuto žonu najskerejnož Agata sama znaje. Inak hač vulke znáte chatboty, kýž svoje informácie ze všech širokosťu a hubokosťu interneta beru, čira Agata svoju vidu dotal jenož z neče 270 serbských a lokálnych webstronu. Přidatne sa ona pozadku ešte raz podľa chat GPT zavesči, so nie je to všetce úspešné a po faktách pravie ešte svyšeli.
0: Aj ale za niekotrých je to zaujímavé zabiera, so raz z kumštny inteligencu Saps rozmoveč. Klemens Schmidt je rozpravil. Čo večo žin 20.

0: Počaro šeho potek im je mjesto Budyšin vo atrakciu bohatše zaž v 9 mesecach je šprivene mjesto tak menovaná štěžka po budyských poješťach nastala. Hižo 2024 by so ideja při sakským vobidžovaniu ab in di mitte přesadživa a 40 euro dobyla a netko je votrat měšanského marketingového týma projekt Zreja Lizuau. Bronzové figury, kýž s pomocou QR-kóda stavizne města odkryja a Matej Džisval, kby při čarovším otvoreniu podla.
1: Vítajče, vítajče, herzlich willkommen, vítajče, liebes Fußvolk in Budyšin in Bautzen.
2: A v pozadku slyšetče Thorsten Schlosser, dživadelnik Nimska Sapska Ludova dživadva, vůně jeden z ryčníků za tuto štěžku a dostaňu rune aplaus. Je malý příklad, dal jen zvukový příklad od večera, potom tutun QR-kód je tak šaltované, abo svobodné dáte, že tež kůžde, abo kůžda, může se informácie naposkáč k šelakým stáciám dohromady džesače to sú a při budyskym sapskym dome nudom prenastácia. Potek im Hobas Prenik, tu jako Prini, víta všetkých, kýž sú na tutej štěžce zajmovaní. Petr Brzan vo domovine vyšče tu rečal, že sa počako za zopročenie tuto projekta, kadere poprom tuta postoja tu s TM jako Prinia.
3: Musíme ja veselo, že sa miesto Budyšin z odpolan, kde za to rozsúdžujú Prini štácu pred srdským domom činč, tak je tuta Budyšová šeška nedom zjazaná týze s sábami, tu nám ešte perfektne zamestnená.
2: A junú ľadač, že sa potom druhá stá. A miestem sme tu na žitných vykách pri druhej stácii. A tuta stácia ríka Volka Ľudko. Aj a cova ľudí tu pomešť dále púče, tež Monika Lukášová od Veľbika. A k nej Lukášová pred vašim Veľbikom sa tež jedna postava skova. Što máš tu te poprom na sebi? Však po informáciách je ona nepravá přípodnica.
4: Hej, před Veľbikom je začanúva naša nepravá přípodnica.

0: Nimce, Nimce so jedna z dveju so, kotrež zastupuje te Saksku v zverskom finalu Naša vesma přichod. Čera je se žuri z 20 čvonami sve nimskeje dopodnja Rupendorf v okresu Sakska Švica v ukodne rudne horine v obladava, a popodnju poda so potom bus do Vužice do Nimcu. Ce hodine duo traješe v ukodžovanje bose a pšitem so se vele vjacat čiste ladane droji abo rejane dome v obladali. Rozsudne je za žuri predovšem prašenje, kak atraktivne je přichod na kraju. Nemcach podľa bietež čera Katka Pöpelec.
1: Droji sú modro-červeno-bivé vupešené. S girlandami, balónkami a tiež kvitkami. Šitko sú vyšči a šo jedne želadam, ľudžo maja vôľky posmiuk na hubomaj. Cova vies je napiata. Cova vies doživí action. Potom, zo bych hižo na krajnej runine přesvedčili a si druhé miestno vodobili, pak je to netko se zjazkovým finálom voprodže posledný raz, zo skýča vôľký program za žúri, kaž praje Gabriela Korchová.
2: Loni, když ješe vo sakske vôbečovanie, to sme so tak rec prvný raz také romáče zešli, a sme tie štácie romáče šli, dženca je to jenož taký pši plack, a nám to poprom veselo činí. To nie je tak zlý za nás. Vone jo jara rilne, zo jen vidí, zo mu môžemo nešto na noj stajíč, kde sa to jenom chce, kde sa Když ta většina praje půjče, můžeme to romáče činč a když máš to lidi, když to takhlec scenáře má praje a praje, můžeme to šafnč, naša věc má přichod.
1: Něče 20 fachovců z civilie Němské si vobdada, što věc vo sebe to činí. Dybky rozdávají se na základě vůvíčových konceptů, hospodářských iniciativů, zjazanost či veusy, tvářského vůvotovania, zelenišťů, kajštěž, škýta v obsvěta a přírody. Veusy z niečo 700 vobedlerimi je so 10% minené mesace aktívne na přijotách za vôbečovanie vobdželivo. Za mnohých je popravný zamier toho dla dávna docpiety, viesnú zhromadnosť skrúčiť. To je tiež Martina Wernerová tak doživiva.
3: Dokie sú tiež veľa v tej komisii, kýž sú eigentlich cúze přičaneli, a ju sobočinia, kýž je predegonie znau, a netko zeznau to. Ojú, to šo nešto činivo s nami.
1: Vážny džil tuto je zromadnosť, je tiež serbská rič. Kaž mi viesnenio praja, svuša vona haklevot pšeurota za so celé samozrozumlivé k viesnemu živeniu a formuje zromadnosť rune tak, kaž mnohé naložky a tradície. Vôľký přinož k tomu vukonia tiež pestovania se serbskými kubvorkami, kotrž sú miestrujem z Ralbic a Kulova, kaž napríklad Liliana Rachelina.
4: Ja si myslím, že tuto hej vokolinu je to nešto celé osobitého, že my ako pestovania serbšinu ako druhú rič poskyčamo a vopravde od rania do popovňa serbujeme, tak za te džiči si hej môža tuto serbšinu sobozať.
1: A to je sa tiež šľahčivo. Dlnie šní sú starší za svojimi džičimi serbsce rečili, môža tole netko s nučkami. Kak živa vies je, so rúne tunle konstudženia vo sebe jasne pokazuje. Paralelne k vopäti zviazkovie žury organizuje nemčanská modžina s niečo 60 aktívnymi čvonami za sosvedžen Dorfrok. Tu pomaja modži a starí. Tiež tunle generácie přesahovacú špagát, svúšak v obrazi, kotruž cedža Nemčenio kež Monika Neubertová, kotra šižo cve živenie tu bydli, žiri pokazač.
5: Môže sa prajmo Nemce ma přichod, takže tu všetci zromadne viesne živenie v obohače ja, Also der Wuppertje, tschive, schivene, voller Nassweuse.
1: Dobbetscherio zwiaskowego wubidżowania dostanu peneze hatsch do 15 Euro. Przytym so najlepsza abo najrentscha wiesniemetuje, ale so złota, slebrona abo brązowa plaketa z poszczi. Hatsch Niemcy na koncu złoto, slebro abo brązu dostanu, sonja przychodnu sredu. Weuse paksu se iżo dżenca przezjedni, Vôbečovanie je ľudí romadu zvedlo a rúne to je snano najlepšia investícia do přichoda.
0: Katka Pöpelec rozpravieše a jej reportážu z Nemcu v obrazách vysúva Jensa Zatudžin, srbský televízny magazín Vúľadko.

Počič budu so dženca tež hokach, čež sveča 120-letne obstače tamniše vonjuje v obore. Pokalne finale zapada Vužijsko-Koparsko zvjerska odmeso dženca Ralbicach večo 6-6. Srpski gitarist Mateo Honich zapiska dueče s Karlom Winkelbauerom na budeske kulturne zarođe Srpsko ludo ansambla a to dženca večo na pôsmich. Trežanske kapelnice vôtuja júce na předvečoru patronátno dňa budeskej tachanskej cirkvi Sv. Petra ve 18 hodinách. V tachanskej cirkvi nýž po duchovnej hudžbe a potom pondželu ráno ešte raz božú mšu 9:00. Miły Viecik nas nosi, to je heslo popodňa v Žornosykach, nemsce zoncich bola budcajn po takým naranju Budušina. Srpska komorná filharmonia raje svaune tvorby. 16 hodinách júce nedželu v Rodže v Žornosykach. Svežinský džin skladnostne 275-letno jubilia bratrúskej jednoty malom veľkú je sveča júce od napo jednačich. So svojbnými gemšami přizamkne so zromadný vôbet, jenny je potom přednošk doktor Lubine Malinkuje a dvemaj přizamkne so dživadové predstajne za cú svojbu. Osobite vedženie budže júce Srpske muzeje v Budešine a tute započne so 17 hodinách.

0: ma powrót z Zweibrückena.
1: We tutym tydzieniu rzeczach w dobrych poczynkach człowieka, a dzieńca w wierności. Smy so na to zvučili, zo so nam wierność nie praj. Volichu samo človeka na prienie miestno ve stače, kotremuž so dopokazo, so je liedma viernosť praju, kýba ju docova neznaje. Štú je upa rečnik, abo jemu vieria, co vole? Pytam za viernosťu, dež niešto svišu, abo čítam. Haj, samo v obraze sej kritice vobladam, hač nesu přes KI, kumštnu inteligencu konstruované abo skepsané. Bez vírnosti vosče neje svojby, přečelstva a tovaršnosti ani zromadnosti. Sim na kliecci abo před vúčobnikami přeco to praju, što ich sim sam za vírne spoznal. Moja vosobinska víra jako fara, moje vosobinske víru vúznače, moja viernosčivosť, bichu a su zakvat a nastok mojo vúvočovania a prídovania. Přeju vám žonovanú nedelu pod Božím svojom.
0: Praj povrc Zweibrückena, venadovku Sapsko-Evangelsko-Vosadno-Zjaska.